0: Vysnáším toho řečit, jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.